Vypočuli sme si klavírne Andante in D, S-dur Johna Fielda v podaní Marka Andrého Amlána z nahrávky z mestečka Dušníky zdroj z augusta 2014. Nasleduje imaginárna cesta na Faerské ostrovy od Karla Nilsna. Účinkuje mládežnická filharmónia Baltského mora v mierne skrátenej verzii.

Nemusím rozpoznat cumulonimbus, abych se připomát z těžké vůně deště. Tak jako nemusím povolat studnaře, aby mi došlo, že v tvých očích mi spíš hrozí pád, než utonutí. A tak si šeptám vlastní jména mraku a místo deep diveu učím se létat. Vstupuju do tebe, družice, do noci, couvám a dorůstám, znáším se nad zemí, chytám tě za ústa a pevně dlaněme, svírám tě na bocích, abych se neutrhl jak v poušti proroce, abych se nevznesl krví jak lymfocyt, abych se najednou bez tebe neocit, abych tě potkal na konci. V očích tě plachtí, kde je noci? Řekněme, jak tě pomoci. Tma přede mnou, tma za mnou, tma pode mnou i nade mnou, tma doleva i doprava. Srdce je zástava a hlava výběrčí, dluhu, co nikde neskončí. Jako bez kaluže upíjím z tvé kůže, potom se ve tmě lesknoucí. Vstupuju do tebe, družice, do noci, v očích tě plachtí, kde je noci. Vstupuju do tebe, couvám a dorůstám, abych tě potkala na konci. Čich tě plachtí, hry noce. V očích tě plachtí, hry noce.

0: Leoš Svárovský je český dirigent, ktorý sa už 25 rokov vracia do Slovenskej filharmónie. V najbližších dňoch ho tu opäť čakajú koncerty. Budú aj pri príležitosti 30. výročia Bratislavského gitarového kvarteta. Na koncertoch v Bratislave, Piešťanoch a Trenčianskych Tepliciach uvedú aj suitu z baletu Prešporský Májales od Ľudovíta Reitera, na ktorého Leoš Svárovský spomína.
1: My jsme se potkali, já jsem byl soutěžícím na slavné dirigentské soutěži Jánoše Ferenčika v Budapešti, kde pan profesor Reiter byl v porotě. Takže to bylo takové krásné, my jsme tam spolu strávili téměř 3 týdny. Pro mě to bylo setkání prostě s Nestorem československého dirigování, s člověkem, který byl spolužákem Herberta von Karajana. Zažil celou tu slavnou éru, do které já jsem později také vstoupil, protože pak jsem dostal stipendium paradoxně Herberta von Karajana a byl jsem asistentem Sira George Scholtyho na salzburských letních hrách, kde

0: jsem mu asistoval při nastudování Mozartovy kouzelné flétny v roce 1994, takže to bylo po 8 letech účasti v té soutěži, kde jsem se stal finalistou a to byl ještě pan dirigent naživu a to setkání se mi vybavilo, protože on samozřejmě znal všechny ty slavné maďarské dirigenty von Dohnányho, vlastně celou tu prvorepublikovou a druhoválečnou a po druhé světové válce tu generaci slavných osobností a byl sám jejich aktivním účastníkem, takže to bylo úplně na mě, jako když prostě jsem osvícen prostě můzou samotného dirigování. A já potom jsem měl tu radost, že v pozdějších letech sám jsem byl studentem, posledním studentem vynikajícího českého dirigenta, šéfa České filharmonie Václava Neumanna a Zdeňka Košlera, který zanechal mimochodem také svoji nesmazatelnou stopu tady ve Slovenské filharmonii, kterou miloval a orchestr miloval něho a já jsem byl jeho jediným asistem v opeře Národního divadla v Praze. Takže všechno je to tak pospojované a všechno to na mě celý život vždycky působilo. Je to kus života.
1: Čiže od pana Reitera budete hrať suitu?
0: Áno, děláme suitu ze slavného baletu, který, myslím, vznikl v roce 1939, pokud se pletu, tak mě opravte, 38. A tato suita je velice populární. Jsou tam dva čardáše, je tam valčík, je tam taková velice citlivá, procítěná třetí věta. Je to celkem osmivětá záležitost, která samozřejmě končí čardáše. A je to taková variabilita pocitů a snů. Je to, myslím, asi to nejlepší, co se v tom baletu prostě objevuje.
1: Já se vrátím do toho Salzburgu, kde jste asistovali show týmu při čarovné flautě. Opera, hudobno-dramatický žánr. Máte priestor, čas, dirigujete aj opery?
0: Tak já jsem ve svém životě byl šéfem nejenom mnoha symfonických orchestrů, ale byl jsem šéfem státní opery. 2000 až 2004, byly to 4 sezóny, kromě mnoha představení v Praze jsem podnikl s tímto tělesem 2 krásná turné do Japonska. Na prvním do dneška si to pamatuju, byla právě kouzelná flétna, bylo to kolem Vánoc, začínali jsme po Vánocích, to byl jeden zájezd a druhý zájezd byl o 2 roky později, také do Japonska, kde se s Evou Marton v titulní roli Tosky jsme provedli cirka 20 představení Tosky v Japonsku. Dnes opera je trošku na úbytě, protože říkám, často dirigují pěvecké gala koncerty, speciálně když jsem byl prezidentem festivalu hudební slavnosti Emmy Destinové v Českých Budějovicích, kde jsem skutečně spolupracoval s hvězdami Piotr Bečala, Emilia Gauči, a Nikola Martinucci a pan Bulčuladze, basista slavný gruzínský a mnoha dalších jmen. Tak dneska to studium opery vyžaduje 3měsíční periodu, kdy vlastně nemůžete dělat nic jiného a to v mém provozu, který zahrnuje pořád těch 50 až 70 koncertů ročně. Prostě když nemám tu blokaci nějaký 3 roky dopředu, tak se mi to nepodaří uhlídat.
2: Dnes večer o 19. zaznie v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie záverečný koncert z populárneho cyklu. Po boku orchestra Slovenskej filharmónie vystúpi v tomto roku jubilujúce bratislavské gitarové kvarteto s atraktívnym programom pod taktovkou pravidelného hostia Leoša Svárovského. O programe sa s ním rozprávala Jarmila Vitovičová. Celý rozhovor si vypočujete, ak zavítate na náš web.

zapomeň a na to, co jsem ti kdy zpíval. Zapomeň na dětské hříčky, nebe, peklo, ráj. Vzpomínej, láska bolí jako tříska, na kříži rabi Jošua umírá.

nesúdi závod, nejaví jednou podobou. Premení ratoles na dospelých, každý tu umrie, každý je v každom.

koncerte Hudba SK ste si vypočuli rozhlasovú premiéru skladby Juraja Pospíšila, sonáta pre violončelo a klavír opus 6. Účinkovali Andrej Gál a Peter Javorka. Koncert Hudba SK, postavený na nahrávkach albumu Gál Javorka 4 sonáty, ukončíme úryvkom zo sonáty pre violončelo a klavír od Iliu Zelienku. Interpreti sú tí istí: Andrej Gál violončelo, Peter Javorka klavír. Vypočujte si úryvok zo sonáty pre violončelo, časť dramatická.

do kina, a když jste sami, nic ti nedovolí. Volejte hasiče, požár už začíná, rychle se šíří po okolí.

si svítila, pak naše nahá těla. Své vlastní zloby prosti, ještě je cítit štěstí, na důkaz oddanosti, citáty na závěstích, na klidné hladině, voda se ale čeří, pravda je ve víně, pravda je ve víně, a hádky u večeří. Tak časem přišla rána s příchutí koc.